0: Festu Vega Lita, 58. tradizionale Bombarsku Festu. Sabato 8 agosto, tutti a Dignano per la 58. festa dei Bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u Gradskom parku.
0: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8 agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
0: Alla giù, prontaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.